0: rok nemám još, malý auto svoj, ubaci víkend šator, naši kiš obrane s ním, za tým torbu s proviantom svým.
1: Požúrie autobus, veď trúbi.

tada duohany. Trešne v kapanty, rock'n'roll na placu, na meni bie kaput, skoro poderaný, i pozlačen prsten, nabavljen u gracu.

Mám tvoje noge bose, do staré kuče tajné zavijútke. Mám tým tvoje pláve do ramena kose, i neke skrivene za